0: tebe, tvoja láska po mne. Po mém sladkém tele, po mém sladkém méně, po mém sladkém dýchání.
1: Hen v tom mravenisku trojí mravcové, jedni bieli, druhý čierny, tretí červený.
2: Ty červený do tvej červenej krvi,
3: ty bieli do tvého bieleho tela,
4: ty čierny do tvých čiernych vlasov.

0: Pesnička poslucháča. Náš poslucháč Michal Mišánik má vo svojom výbere jasno.
1: Poprosil by som si pesničku Dulácky ráno od Brontosaurov, pretože to je pekná pesnička, mám ju rád.

To je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Kamčatská, pán Bůh.
1: Takže Čech. Čech z Čech.
0: Pán Bůh, Čech z Čech. Z obi dvou stran je to pravda, Čech. No,
1: to pravořad Čech nám tak zařídil, že my to máme v obou strany.
2: Ano, vy se vždy přijímali podobojím.
0: Nebudeme zacházet do podrobnosti a maličkosti, nám jde v tomto případě obec, dá, jde nám o svatbu.
1: O svatbu, tak to jsme slyšeli. Svatba, to jsme slyšeli a jsme moc zvědaví, jestli je to takový, jak se říká, nebo jestli je to ještě horší.
0: No, pozrite se, pán turista český, svatby tu v této naturálné, přírodné, jako já vravím, v safari podobě, organizujeme už 2 roky. Nebylo krojov, nebylo dobrovolníků, potom jsme šli kroje, aj dobrovolníci a zase nevěsta.
2: Nebyla.
0: Bola, je v 5. měsíci.
1: A tak to se mi líbí. To se mi líbí. Když nevěsta, tak v 5. měsíci, jako v životě.
0: Pán turista český, čo si člověk u nás sám neurobí, nemá.
1: Já bych k tomu na vašem místě taky nikoho nepustil. Ale řeknu vám, pane organizátore,
0: hlavní.
1: Pane hlavní.
0: Organizátore.
1: Pane organizátore.
0: Hlavní. Já jsem tu strašný orgán.
1: Pane strašný orgán. Když vidím tady to vaše dílo, co jste tady vybudoval všecko, tak si říkám, nezdá se vám někdy, že vás pro tyhle malý poměry velká škoda? Vy jste s prominutím genius.
0: Čo si to povedal na moju matku? Čo si to...
1: To je u nás to říkáme jako fajn chlap, to znamená.
0: Vy všeličo hovoríte.
1: U nás znamená genius jako fajn chlap, jakože, že by si vás měli vážit tady, pozlatit by vás měli, kdyby nějaký zlato vybilo, jakože ne, tak na vás ho. Jo, prostě víte, že jste dobrý, úžasný, jako, jo, dobrý chlap. A teď zase vy.
0: Pán turista český, vy jste jeden ozrutánský... Čo vy robíte? Čo robíte?
1: Divadlo.
0: Aha, no... Keby bolo na mne, už by som vás zažíval hore. No. Áno! Nie? Tak nie, no dobré. Áno, no keby bolo na mne, ja by som vás už na ten stál piede. Takto, takto.
3: Dobre to robíš.
0: Dobre to robí. Čo to je divadlo? Vlady som to učil. Divadlo.
1: Jsem ředitelem takový malý divadelní společnosti, která v nedalekém městečku tady uvádí takovou směšnou komedii s takovým veselým názvem Prodaná nevěsta se to myslí.
0: Nesmej se. Dal jsem ty pokyn? Nedal jsem. My tomu hovoríme, že legrácia.
1: Co bych vám chtěl říct, tak není to vhodné pro děti, dospělí nám na to nechodějí. No, přijďte se podívat, já vás velmi srdečně jistu.
0: Děkujem, samozřejmě, že přijdeme. Nás netreba dvakrát nejako pozvať. Pozrite sa, pán turista český, aj keď máme my jazyky rozdielne, reč máme spoločnú. V tomto prípade nám však ide o vec, teda o svadbu a pre tento účel som vám pripravil perfektné miesto, nech sa páči sadnúci. Aj partnerka si môže len, prosím vás, keď sa budete hmíriť, dávajte pozor, aby sa vám tríska priamo. Nech už aj uvidíte, aj uvidíte, kato sú núdzové, keby náhodou, čo ja viem, niečo sa stalo, keby náhodou napríklad došlo k bitke.
1: To docházíva?
0: Ano, priemerne 2 bitky najdú svadbu plus minus 4.
1: A to se perou pořád?
0: Chvíľu sa bijú, potom umývajú, no a ty špinavejší sa aj perú. Po chvíľu začnú
1: se být.
0: Zpěvať. Vždy začínají zpěvom.
1: A končí bitkou.
0: Končí a takisto zpěvom. Bitka je mezi tím.

0: Bodri dedinčania vydúria zápecníka Kuba z pece a všetci spolu na čele s Loveckým sa vyberú na vystúpenie českých komediantov, kde by sa mala vyskytovať aj nevesta na predaj a pod názvom Prodaná nevesta uvidia čosi, čo ešte nikdy nevideli.
1: Po prvý raz dedinčania aj uvidia krásne herečky a hercov, nádherné kulisy a spev, počujú češtinu a sú očarení príbehom o pôvabnej Mařenke, šušľavom Vaškovi, krásnom Jeníkovi a ukecanom Kecalovi.
2: Milí diváci!
3: Když já říkám milí diváci, tak ty to prosím tebe neříkej, protože to je potom duplicita a jeden z nás je tady zbytečný.
2: No to já si právě myslím.
3: Co si právě myslíš?
2: Že to duplicita.
3: No, milí diváci, přijeli jsme za vámi, abychom vám se předvedli podívanou, nebo, jak se latinsky říká, show, za jakou by v Paříži, přesněji řečeno v Las Vegas, dali nevím co.
2: No teda skutečně neví, co by za ní dali o to.
3: Naše show se odborně nazývá opera.
4: Nebo za Denisu Rajčiny.
3: Ovšem pohled do sálu, vážení diváci. Pohled do sálu nám napovídá, že jste se nedostavili v hojném počtu. To není pro vás dobré vysvědčení. To vypadá jako přímo, a nebojme se to říct, jako neúcta ke klasikovi.
2: Naštěstí ani my jsme se nedostavili v tak hojném počtu, jak se původně si na plakátečku.
3: Tak si nebudeme nic vyčítat a vlítneme na to, ne?
2: Takže vám přejeme příjemnou zábavu.
3: Příjemnou zábavu.
2: Když já řeknu příjemnou zábavu, tak ty už to neopakuj. To je potom duplicita.

0: však jsem se vždycky nějak uživil.
1: Ale Jeníčku, od té doby, co bláznivý Francek už nedostává apanáž, nikdo ve vsi se vozit nenechává. Ty můj ubohý, ubohý Janíčku.
0: Já však si zůstat věrem svému Wartburgu. Nyní jdu na své stanoviště za humnama a budu doufat. Pojď ke mně ještě naposledy, ať si tě obejmu.

0: Samozrejme, citujem iba skromnú ukážku z veľkého diela komediánskej spoločnosti na tému slávnej Smetanovej opery.
1: Po návšteve dedinčanov, ktorí poprvý raz vtedy v živote vôbec na začiatku 20. storočia uvideli operu, stretli sa v zákulisi aj dvaja hlavní predstavitelia chystanej divadelnej akcie Kecal a Lovecký v prvom česko-slovenskom dialógu.
0: Na ten dialóg sa vždy v divadle čakalo. Čo môžem potvrdiť aj ja ako vtedajší mladý, nadšený divák.
2: Dobrý deň, prepáčte, že prichádzam bez fľaše a klopania. Moje meno je Lovecký, celým menom Jozef. Ježišmária, Jozef. Ja sa menujem Kecal, celým menom František Ringo Kecal. To vám ide na dvojke, toto? To bude výdeť. Má to dobré titulky. Pozrel som si ten váš kus a musím povedať, že ja som nadšený. Ja som nadšený, bo...
3: To velice rád slyším, zvláště pak pro platícího diváka.
2: Není ti vaše, teda aj ten kus, ale ten kulisy. No,
3: kulisy
2: vyjadrovali jednu jedinu, vlastně takovou ústrednou myšlienku. To ale muselo stať peniazí, čo? Čo?
3: Teď jste se mě dotkl na velmi citlivém místě mého srdce. Poněvadž kulisy, to je moje největší chlouba. Všecko, jak jste to viděl, to bylo ručně kradený. Je, ano. Totiž konkurenční spolek jednou vylepil plakáty Dnes naposled, dnes hrajeme naposled. My jsme věděli, že to je reklamní trik, tak se to dělá, že jo? Ale řekli jsme si, když naposled, tak hrajou naposled. Nechali jsme je to odehrát a pak jsme jim to jejich skladiště vybílili, no víckrát si nevzli.
2: Z vašich rečí na dostách, které znamenají divadlo, teda v vašem případě kriminál, jsem vytušil, že máme pre nastávajúce rokovania veľa spoločných, ako sa u nás vraví, veľa styčných bodov. Vy ste podnikaví, ja som podnikaví. Začneme teda hádam najskôr od peňazí. Ak som dobre počúval, za dverami váš komediánsky spolok je tak povediac na dne.
3: Můj komediánský spolek na dně? Vy jste asi chtěl říct, že můj umělecký soubor má určité ekonomické problémy.
2: Doufám, že byste se těch problémů čím skôr chceli zbavit.
3: Vaše řeč má šarm a eleganci. Akorát vaše jméno jsem pozapomněl.
2: Volám se Lovecký. Lovecký, ale pokojně mi můžete hovorit pán Lovecký. Chcel bych od vás něco koupit.
3: Ty kulisy.
2: Nevest.
3: Mařenku.
2: Takhleru Marínku.
3: Tak Věru nebo Mařenku? My máme v obě, to stačí.
2: Marínku.
3: Mařenka je prodaná.
2: Zvyšok doplatím a Smotanovi to vysvětlím.
3: Mně musíte vysvětlovat. A sice... Kolik hodláte nabídnout? Jistě chápete, že při takovýmhle obchodě musím pěkně zamávat svým svědomím a to se zadarmo nedělá. Musím humanismus odkopnout. Etický faktor, jak by jsme.
2: S faktorem si dělobte žádné problémy a potom 10 tisíc je 10 tisíc.
3: Vy jste řekl 10 tisíc, jste řekl teď.
2: 10 tisíc plus nehnutelnost plus ještě aj Kubo.
3: 10 tisíc, počkejte, jak jste to myslel, 10 tisíc, vy jste takhle v hotovosti tady vyložil takových těch 10, od Brunovskýho, ty.
2: Aj z Konvalinka. 10 tisíc, takto Marienke na ruku.
3: No a proč, Mařence, co pak tohle není ruka? To není vlastně její ruka, moje ruka.
2: To je věc interné dohody.
3: 10 tisíc, to jsou veliký peníze, nějak se mi ta slovenština čím dát tím víc páči.
2: 10 tisíc, jako vravím, plus nehnutelnost, plus ještě čistokrvný bundáš.
3: Teď zase bundáš, předtím jste říkal Kubo.
2: To je jiný bundáš, to je celkový bundáš.
3: A ten Kubo, to je starší osoba, nebo mladší, nebo kdo? To je, viete, ako nedávno u nás v kuchyni hovoril nejaký Einstein, to je relatívne. Jeho život zrovnávame s Budášovým životom, je to už starý Corgo. Ale na druhej strane k Janušikovmu životu je to len taký zasrad, takže všetko relatívne.
4: A kde sa v tom panu zasranovi bere tá ochota vzít si maženku, on ich videl nebo znají?
3: Pozrite sa, koľko vecí sme nevideli a predsa sme im uverili. Napríklad, ja som nikdy nebol v Plzni a predsa mám Plzeň rád.
4: Viete, trochu ste mne zaskočili, musím říct.
3: Ale ja som počítal s tým, že budete prekvapení a zaskočení. Od samého začiatku, a preto to aj všetko tak hovorím, ako to hovorím. Svadba bude teda, ideme hneď k veci, 24. októbra, ideme to zdržovať. Svadba bude u nás, v prednej izbe u Bečovcov, 24. októbra. V nedelu po Litániách, dávajte bacha, aby ste nezasvinili igelit na koberec. Rokovania na najvyššej úrovni sa zúčastnia ja, potom Kubová matka, Bečelová, Bečela, poprípade nech tam drieme aj Kubo niekde v kúte. Dobre, nech je tam aj on. A ešte tam budú dve družičky, v našom prípade to budú družičky mužského pohlavia. Koho pošlete reprezentovať vy?
4: Reprezentovať posílam zásadne sebe.
3: A ja to tak robím. Tak sa to robí vlastne.
4: Potom by tam mohla být taky Mařenka, když se o ní jedná, ale není to vlastně zapotřebí, tak se to taky robí, že jo?
3: A jí dělá.
4: Její rodiče seženu fyzicky nebo telegraficky, to už je jedno.
3: Výborný.
4: A troufám si dokopat i nějakou tu družič.
3: Výborný. Prosím vás, poznačte si program. Já jsem si už dovolil pár bodů připravit, abychom se potom teď nezdržovali, budeme mít jiné starosti. Program by byl následovný. Nemusíte to vyhotovovat v kopii. V tejto, čo ja viem.
4: No, ak si myslíte, že už aj tam treba jednu posielať?
3: Takže prvý bod bude privítanie. Budeme vás vítať dovtedy, kým vás načisto neprivítame. Potom samozrejme prezentácia. Výmena skúsenosti, názorov, facie, kupomienkových darčekov a iných ostrých predmetov. Budú nasledovať zdvorilostné frázy. Ako sa máš? Ja sa mám dobre. Malé občerstvenie, potom prednesenie správ o činnosti menovaný. Diskusia. U nás sa začína tichom. Skoro vždy sa aj tichom končí. Potom bude protokolárne odovzdávanie inventáru menovaný. Záverečná správa. Potom správa o zjazdosti ciest. U nás sú všetky cesty až na dýchacie zjazde. Na záver večera bude tanečná zábava s vínom, rezňami a malou prekvapujúcou tombolou.
4: No a co ty vaše nádherné písne? Ty tam nezaznej.
3: Samozrejme, tie som nedával do oficiálneho protokolu, pretože tie u nás vždy vyplynú z alkoholu. Alkohol to je náš starý, dobrý, osvedčený, hudobný dramaturg.
4: Poznamenal si meno hudebního dramaturga, aby sme ho nezapomněli pozvat. Alkohol, křestín?
3: Etyl.
0: Po úspešnom bilaterálnom rokovaní Kecala s Loveckým o uzavretí manželstva Maženky a Kuba, potom už všetko prebehlo hladko. Komedianti i dedinčania sa kolektívne stretnú na vzájomnej príprave predmanželskej zmluvy, kde podrobne preberú všetky detaily budúceho fungovania spolužitia Maženky a Kuba.
1: Rokovanie na najvyššej úrovni preruší iba tehotná Anča, ale peknou Belkovičovou pesničkou Láska Bože, láska.

0: Anča, preboha živého, kde sa tu bereš? A ty si už mala byť dávno celá zasamovraždená.
1: Viem, že s pánom Jižím Suchým nielen roky spolupracujete, ale aj si píšete zaujímavé listy. Napríklad kolegovi si písal do Prahy aj toto. Som úprimne rád, že sa semaforu darí a teda, že stále máš koho osloviť a potešiť, čo je asi tá najlepšia správa. Veď divadlo bez divákov je iba sála. A ja sály nemám rád, najmä tie prázdne, ale ani také, v ktorých sú na javisku herci a v sále nikoho. Chvála Bohu, my, teda aj ty, sa na divákov odjakživa nemôžeme sťažovať. Možno nás opustili kritici. Asi chvála Bohu, ale zostali nám diváci. Pán Boh zaplať. To je ten lepší úkaz.
2: Ale písali sme si aj toto. Na nás vlastne divadelní kritici ohrňajú nosy. Aké to už môže byť divadlo, ktoré len tak zaplňa hľadiska? Nenáročné, ľudové, poplatné, slovom dosť jednoduché, ak nie aj primitívne. Veď divadlo je tam, kde tvorcovia hľadajú nové dramatické cesty a ponúkajú prekvapujúce štruktúry a formy, kde sa nekompromisne atakuje mešťacký divák a experimentuje sa s výrazom. A nie tam, kde sa tak po starom a ešte aj nech Boh chráni s humorom o niečom uvažuje, prípadne zabáva.
1: Pamätáš sa, ako dorastenec som zažil v roku 1985 veľkú akciu v Terchovej s názvom Pocta Jánošíkovi pri príležitosti 500. reprízy tvojho titulu, kde mal byť hlavným hosťom pán Suchý. Bolo rok po premiére Nevesty predanej Kubovi a na lúke za Terchovou boli veľké očakávania nielen na predstavenie, ale aj na príchod pána Suchého. No slávnostný host neprišiel.
2: On vlastne prišiel. No teda, neprišiel do Terchovej, zablúdil kdesi na Orave, zatúlal sa do akejsi čudnej krčmy, kde však podľa jeho slov, napísal by to vo veľmi dlhom liste, zažil autentických, nefalšovaných slovenských zbojníkov Hi-Fi Deluxe priamo v teréne.
1: A práve v období Nevesty predanej Kubovi Jiží Suchý začal prekladať tvoje hry a texty piesní do češtiny. Preklady štyroch hier Jánošík, Človečina, Pavilón B a Ženské oddelenie vyšli v semaforskom vydavateľstve Klokočí v roku 2000 pod názvom Človečiny Stanislava Štepky.
2: Zaujímavý je preklad úvodného monológu z Jánošíka. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň, ako každý druhý či tretí v dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. V preklade pána Suchého to bolo takto. Bilo, nebilo, ale spíš bilo. Byl deň, ako každý tretí či druhý. Ve vesničce Ťarchová žila jedna poniekud tehotná žena.
1: Podarilo sa a je to vtipné.
2: Od klasika sa dalo čakať.
1: Veľký divácky ohlas mal akože civilný autorský dialog pána Suchého s tebou. Na ten som sa ja vždy tešil. A vieš prečo? Vždy to bolo iné.
2: Vieš čo, dialog vznikol veľmi spontánne a improvizovane krátko pred premiérou na poslednej skúške. Ver mi, bolo mi vtedy veľkou cťou, ale aj pasiou rozprávať sa a improvizovať priamo na javisku s mojím pánom učiteľom.
3: No, když jinak nedáte, tak já začnu, no. Když se páči. Tak třeba, jestli pak víte, koho mám před očima, koho si představuju takhle za vlahé letní noci, když nemůžu usnout, nebo když je měsíční svět padá na postel, já se probudím a nemůžu spát. Koho vidím?
4: Já, ale by to nebyla ta jistá, čo já, ale jiná žádná.
3: Budete se divit, já si představuju vás. Kam ten člověk chodí na ty nápady? Kde se mu to v té hlavě bere? Jaký jsou asi ty jeho tvůrčí postupy? Jaký jsou ty jeho umělecké metody? Jaký jsou asi ty jeho příjmy? Tohle mě všechno je hlavou. A najednou vidíte, tady sedíte vedle mě. Já tady sedím, prostě sedíte tady mezi námi jako, promiňte, že to tak řeknu,
4: povedz, jo,
3: já to povedz si s nás, jako s odpuštěním, jako jeden z nás. A když já tak hledím zblízka do těch vašich hnědejch, lidsky angažovaných očí, tak ze mě všechen ten strach najednou opadá. Ta úzkota, ta tréma, to jde pryč. A já vám kladu přímo tu otázku, jak vypadá ta vaše práce, jaký jsou ty vaše tvůrčí metody. Jak postupujete? No.
4: No, tuto otázku jsem ozaj čakal.
0: Když se já ráno na oběd prebudím, prvé, co urobím, navštívím malou sanitární místnost uprostřed nášho bytového jadra. Ďalej a tam sa holím, pretože v tej predchádzajúcej nemáme zrkadlo.
3: Vy tam nemáte zrkadlo? No to pomoc přicházíte. No.
0: Potom sa oholím, umijem, niečo si zajem a potom si prečítam všetky naše noviny.
3: Všetky, ale?
0: Čítam všetky, dozvedám sa jedno. Tak sa vám dozvedám, akými veľkými, skutočne veľkými problémami žijú takí obyvatelia Kvadra Lundry. Hlavne Bože na nebi, čo tam majú za to. Na to Kvadra Lundry. Každý úsek verejného a spoločenského života, to je jeden velikánský problém. Tak vám rozbiť dojme, nechal na to ľahostaní. Rozbehne sa po celej našej, po celom našom byte, vybavne na to nás tom boskovi paneláku. Rýchlo utekám reku, oťahnem záclonu, rýchlo sa pozriem do reku, čo u nás. A vidím, že u nás je všetko v najlepšom poriadku. Pán kolega, čo by v takej chvíli urobil malomeštia? Keby sa vrátil naspäť a zabarkádoval by sa, zakúklil by sa do svojich prízemných, primitívnych problémov. Od svojho vlastného nosa by sa nepohol. Lenže ja nie som ako druhý malomeštiaci zakúklený do vlastných problémov. To nie je môj prípad. Ja v tej chvíli sa postavím a skríknem na celú našu základnú bunku. Dajte mi papier! Dajte mi papier! To sa na svet tlačí tvorba. Tvorba prichádza, tvorba. Dajte mi papier, dajte mi, nikto mi nedáva, zaujímavé, myšťaci, všetci zabarikádovali sa svojich kvítach. Ja v tej chvíli, dobre, dajte mi papier. Možno aj preto, že nikto nie je doma. Dobre, vyťahnem ten pekný biely čistý papier, položím ho pred seba a hovorím, ty leňoch jeden biely, sa tu vyvaluješ a zatiaľ také Kvadra Lundry, ja ti dám, na, tu máš myšlenku, ja ti dám, na, tu máš druhý, počkaj, na, ja ti dám, na, a zrazu 100 strán a nepodpíšem sa. Viete čo, ale ja si to potom prečítam.
3: Brzy, vidíte?
0: Chytím a hodím takto na kop. Ja potom tak sedím a pozerám sa na tú kôbku a hovorím si, urobím ja ešte takú.
5: to potom aj ceruzky salámy, čože ja viem. A víte, raz si teda priestor prečítam, čítam, to nie, chytím, roztrhám a hodím do koša. Tam to patrilo sa mu začiť. Keď ja tak potom sedím, pozerám sa na ten kôš a hovorím si, píšu aj druhý a nezahadzujú. Možno na prvý pohľad, ale na druhý. Vyberiem to odtiaľ, pozlepujem odzadu, už to má takú patinu podľa toho, čo sme večerali, ale toto som ja zahodil, veď to je bežné. Toto sa utekám s tým, tu by sa dalo, aj tu by sa ešte pravda dalo, ale takto ako celok, vezmem to takto pod pazuchu a utekám s tým do vydavateľstva. Tu máte, vydajte. A vydávajú. A čo vy, aký je ten váš proces?
6: A to je zaujímavé.
5: Ale no, ja viem, že je, ale predsa no.
6: No tak, ja proste ráno sa probudím a vlastne řekl bych, že projdu tu tež trasu, co vy.
5: To je tá vaša známa pražská C-trasa.
6: To je spíš BC-trasa.
5: Spisovateľ prvej kategórie.
6: No a ta moje trasa končí u psacího stroje. Jo? Prostě najednou stojím u psacího stroje, teď tvorba už ve mně burácí, už se dere na povrch. A já najednou strach. Třást se začnu, pot mě vyvstane na skrání. Jo? Úzkost mě sevře, hrdlo, strach na mě padne. Víte, čeho se začnu bát? Abych ty kopíráky nezaložil tou lesklou stranu na mě.
5: Stává sa mi to často. Viete čo, ja to tam nechávam a im to také napísané posílam a oni všade majú pocit, že ovládam nejaký cudzí jazyk. Ale pokračujte, skočujte.
6: Ja tento strach překonám. Ja ho překonám a začnu. Píšu.
5: Nie.
6: No a píšu, no.
5: Co sa prvýkám všetci?
6: Sice píšu tak dlouho, dokud se nedostaví první porucha, já používám stroj tuzemské výroby a porucha na sebe nedává dlouho čekat.
5: Čiže máte značku Made in?
6: Made in. A najednou třeba přestane psát písmenko. Myslíte, že vezmu stroj, odnesu do opravy a čekám dva měsíce, než to spraví? Ne. Já píšu dál, ale od té chvíle musím vymýšlet slova, kde se to písmenko nevyskytuje. Víte, jak se to začne komplikovat, ta tvorba?
5: Prepačte, že vám skáče do reči, vám chýba písmenko, také písmenko chýba. U nás už máme také písacie stroje, že na nich chýbají celé vety.
6: No u nás už taky na tom pracujeme. No, teď píšu dál. Druhý písmenko vypadne, no to už daleko těžší potom všechno, ty úkoly. Potom válec se neotáčí, neposouvá, písmenka se zasekávají. No, já bych řekl takhle, ta moje tvorba to je vlastně souboj člověka se strojem.
5: Povedz si to ještě raz. Čo je to?
6: Souboj člověka se strojem.
5: To bylo povedné. To je metafora.
6: A takhle já metamfory pořád. Já tento souboj doženu až do vítězního konce.
5: U nás len vítězného priemeru. No.
6: A najednou vezmu poslední list z toho díla, dám ho do spod a teď celé to dílo si vezmu, teda vezmu, jo. A začnu ho číst od začátku, poněvadž mezi tím jsem zapomněl, o čem to je, tak čtu. Strach. Najednou se mě to všechno sevře, úzkost na mě padne, bojím se. Víte, z čeho dostanu strach? Sám ze sebe. Najednou čtu ty velký, gigantický myšlenky a říkám si, takováhle myšlenka, že se směla zrodit v téhle hlavě.
5: Vyloučené.
6: Počkej, jak bys to myslel?
5: Ako příklad zo života.
6: Tak. To jsou myšlenky, za jaký by se nemusel stydět ani Goethe. Třeba nebo. Ale já dál a najednou zjistím, že Goethe se opravdu za ně nestyděl. No. snad kvůli tomu vyhodit Štěta? To by k tomu Gentemu nemohl udělat. To je slušný člověk a ten by byl rád, že ty jeho myšlenky žijou dál, byť pod cizím jménem. Nejde člověka nebo myšlenky.
4: Když vás tak počívám, povím pán kolega, to, co jsem si stihl preložit.
7: Jsme vlastně taky kryzitelé a cudzích velkých myšlenek.
6: Kryzitelé cizích myšlenek, tak by se nám mělo říkat, a ne jak nám říkají.
4: A kam nás posílají?
6: Vás taky?
7: Ano.
6: Že jsme se tam nepotkali.
4: To je otázka času.
6: No, já vám řeknu, my máme dost podobný problém, já to úplně cítím. My bychom si jednou měli sednout, dát si vínko, nechat si zahrát, pochod plagiátorů a porozprávět si. Já naťuknu jeden problém, jo, třeba, jestli to taky máte, že když člověk tvoří, to není, že by se tvořilo v nějaký pohodě, to tvorba to je vnitřní boj. My se musíme protrpět až ke dření, až k jádru a dření toho díla. Jo, to se trpí.
4: U nás se to volá umelecký příležitostný katar.
6: To je prostě u nás tvůrčí muka.
4: Tvorivá muka.
6: My musíme se protrpět tím dílem a to se netrpí týden nebo 14 dní, to se trpí třeba měsíce i roky se trpí, než se člověk dotrpí až k tomu konci, hned po těch letech konečně dílo uzavírá. A najednou mě tak napadne, že ten talentovaný to jde snadno. Nedožhalo by vás to?
4: Vy máte ľahšiu otázku. Viete čo, takto to musíte robiť ako ja. Tých talentovaných treba len nenávidieť, neznášať. Samozrejme a písať na nich, kde sa len dá, nepodpísať sa. No čo to je, keď je niekto talentovaný a píše pre Boha väčšinou, to ja už mám byť z toho čo? To on píše, jemu to píše samo.
6: To je
4: umenie, prosím vás, pekne. Ale nemať talent a písať a vydávať, to je umenie. To by sa u nás malo oceňovať.
6: To u nás už se oceňuje.
4: Praha je Praha, no.
1: Samozrejme, všetko sa to dobre skončilo. Kubu sa stretol s Maženkou, zalúbili sa a tak ďalej.
2: A my sme si všetci spoločne s veľkou chuťou zaspievali záverečnú pesničku.
1: Nevesta predaná Kubovi. To bola vtedy v Bratislave divadelná udalosť.
2: Mám taký neskromný pocit, že asi áno. Pán Suchý, milý Jirko, nech má ten tvoj zázrak v ľuďoch dobrej vôle dlhé, veľmi dlhé pokračovanie.
1: A ja prajem tiež všetko najlepšie. A nech vaša nočná pošta chodí na to Slovensko čím častejšie a čím dlhšie.
2: Do počutia o mesiac.
1: Do počutia.